0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
2: No, ale co s tím budeme dělat?
1: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
3: Ne, to je naše vlastní pračka.
2: No, vy nemáte svoji pračku?
1: Ne, nemám.
2: Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku.
1: A jak se v tom pere?
3: Dobře.
2: No, jen se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ty vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
3: Je svěží jitro. Před nájovnou stojí zaražený pilot.
2: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
3: Jo, vy jste myslel toho Korna?
2: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
3: Mládenci, změna! Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
2: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený.
3: Jo, takhle byste to myslel. No. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou no. je? To by byl fór, ne?
4: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hlady probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. Ale za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Ty mi to díří, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: I děti.
1: Aspoň uvidíš, jaká seš.
2: No Ránku, hele, ty kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
3: Hrkot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to
1: hele,
3: říct.
1: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho navádíš?
1: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běží to říct.
4: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rokový rádio.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava volný tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace, jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
7: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Vše pro bagr CZ.
13: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
12: Vše pro bagr CZ.
14: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
15: vybrat dobrý materiál
14: a vybudovat náš domov.
16: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
17: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.
18: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
17: Rock Radio. Zprávy.
19: Hezké páteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. V centru Zlína od čtvrtečního rána hoří výšková budova v někdejším baťovském továrním areálu. Nikdo nebyl zraněn, materiální škody ale budou vysoké, byly tam sklady i kanceláře. Zboží tam skladovala obuvnická firma Vasky a výrobce sportovního oblečení Alpine Pro. Podstatná část objektu se už zřítila, má narušenou statiku a pokud nespadne i zbytek budovy sám, bude nutná demolice. Poslance dnes čeká třetí dějství závěrečného schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje hlavně před možností kolapsu stavebního řízení. Je možné, že zákonodárci už budou o podobě předlohy hlasovat. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. S odvoláním na záchranáře o tom v noci na dnešek informovala agentura DPA. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let.
17: Rock Radio. Počasí.
19: Dnes bude převážně slunečno, jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty budou opět o něco vyšší, 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupňů.
17: A
18: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
17: Rock Radio. Doprava.
19: Na D7 se stala vážná nehoda a dálnice je momentálně uzavřená. Bouralo se ve směru na Prahu na 35. kilometru. Doprava je odkloněna po objízdné trase.
18: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
17: Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
20: Dobré ráno, čumáci!
21: Pěkný pátek vám přeje Honza,
22: Anabel
19: a Zuzka.
21: 3 minuty po 6. v pátek 10. července. Už máme 10. den července za sebou. To je hrozný, to jo. Šestina prázdnin
22: pryč. Mně přijde hrozný to, co se nám před chvilkou oznámil tady se Zuzankou, ale tomu se vrátíme později.
21: Ano. A mimochodem, včera jsme natýzovali ještě jednu věc tady ráno, že musíme se Zuzankou probrat a pak jsme na to zapomněli.
22: A co to bylo?
23: Jo, tohle, jo, to si dáme později, ano.
21: Takže to ještě taky musíme probrat, takže zůstaňte na drátě, stejně jako Aleš Brichta s dívkou s perlami ve vlasech.
22: Tak aspoň, že tam měl jenom ty perly, ona.
21: Co by tam mohl mít?
22: No, nevím.
21: Já bych to, dobře.

0: 12 minut po 6. Rok Rádio ladíte s kapelou Lordy. Hate at first sight, nenávist na první pohled, to známe.
1: To známe velmi dobře, mám takových pár lidí, který jsem se na ně podívala a řekla jsem si, ty ne.
0: A co jsi řekla u mě?
1: U tebe jsem si řekla, to je láska na první pohled, to je můj Honzíček a toho budu milovat až do smrti.
0: Do psích pochev, to možná ta první varianta je lepší, no nic. Přátelé,
1: ale můžeš být i v druhý skupince, jako, to ještě může přijít, všechno může být.
0: Jo, to je docela jednoduchý. Přátelé, pokud chcete mít někoho v nenávisti na dva dny, na dnešek a na zítřek, protože dneska je 10. a dneska v Poděbradech u jezera startuje festival Barvy léta, tak my tu máme dva lupeny.
1: Ano, zahraje tam spousta

0: se ponáhlete, ať to stihnete.
1: Slyšeli jste tu Anabel, říká to správně, tak si napište. A teď už si dáme muziku. R.E.M. Muž na měsíci, na Rock Rádiu, teda na měsíci.

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: Máme 6 hodin 22 minut a co se stalo?
2: Ježiši, já tady, ty vypustíš mikrofon, no to asi nebylo,
1: že tam
2: Zuzka to slyšela.
1: Zuzka je nadšená, ale.
2: Mně to přišlo taky vtipný. No, to se tak jako povzdychlo nad životem a nad tím, jak mě bolej kolena.
1: To byl hezký povzdech. Takže pojďme se podívat na dnešní svátečníky. Svátek slaví Libuše, čili Libuška, případně Ludoslava, Ludoslav, Amálie nebo Amélie. Všichni s dnešním datem 10. července. Co ty na to?
2: Že miluji Amélie z Montmartru. Je to jeden z mých nejoblíbenějších filmů. Vždycky u toho pláču a přijde mi to jako vrchol kinematografie.
1: Krásný film, souhlasím. Tak všem Libuškám, případně Amálkám, Amélkám a dalším přejeme všechno nejlepší. Narozeniny by dneska měl třeba původem srbský vynálezce Nikola Tesla. To je taková zajímavost, velice chytrý pán. No a jinak, co se týče muzikantů, 67 let by oslavila americká zpěvačka bubenice Sandy West, která hrála na bicí na začátku kapely The Runaways. ...83 let má americký bubeník Danny Seiwell, který hrál s Paulem McCartneym a Wings. Song k Bondovce Live and Let Die. No a jenom o rok starší, 84 let by dneska měl americký zpěvák a basák, který nás už opustil, Ronnie James Dio, spojený s Black Sabbath, Elf, Rainbow a nebo svým solovým projektem Dio. Takže přejeme všechno nejlepší.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Máme mezi těma třema jednoho přeživšího, jestli to slyšel, tak možná dneska zakuká taky. Tak přejeme všechno nejlepší a posíláme Harleje už za chvíli. Proč pocit mám, že zítra budeme zase zpívat? Ne zítra, ne zítra, víkend.
2: Sobota, to je
1: Ježiš, díky bože.
0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
9: Trefíte se?
10: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
12: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovíradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovíradio.cz.
13: A je to tady. Další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. a 15. srpna v Jilavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnout, Trautenberg, Arakain, Krejzu na další. Set projina GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magma Fest.

0: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: proč pocit mám?
1: Že teďka budou zprávy, proč pocit mám?
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké páteční ráno máme, krátce po půl sedmé, jdeme na rychlé zprávy. Vládní koalice by měla dnes odpoledne probrat zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. V souvislosti s cestou na summit Severoatlantické aliance v Ankaře ho tento týden oznámili premiér Andrej Babiš s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Milánská radnice tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města víc ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou hlavně kurýři. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamů utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Finále začne v sobotu v 17 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, během dne hlavně na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme do 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě do 24.
2: Rock Radio. Doprava.
3: D7 ve směru na Prahu je opět průjezdná, ale je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Řeší se nehoda osobáku s náklaďákem na 35. kilometru. A pozor si dejte taky na Pražském okruhu ve směru k D1. Na 25. a 5. kilometru se srazily dva osobáky a dodávka. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a očekává se silný provoz.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
4: Zuzko, díky. Krásný jako vždycky. Teď tvý oblíbený Rammsteini. Deutschland.

0: Rammsteini a jejich Deutschland v 6 hodin a 38 minut na Rock Rádiu. Přátelé, my tu teďka máme jednu smutnou zprávu, už jste ji možná zaregistrovali z jiných médií, já to podpořím nějakou hudbou. Nezaměnitelný chraplák zpěvačky Bonnie Tyler včera zazněl, nebo možná už ani nezazněl naposled. V 75 nás opustila zavřená v nemocnici v Portugalsku. V červnu jsme tady říkali, že se probudila po poměrně složitý operaci střev z umělého spánku a že to vypadalo, že se všechno zlepšuje tak, jak má. Nicméně nakonec se to nezlepšilo.
1: Bohužel. Upřímnou soustrast rodině a nejbližším a sejdeme se stejně tam všichni nahoře.
0: Takže děkujeme. Další krásný typický hlas. Pryč. Smutné. Za chvíli další muzika. Metallica, Sad But True, smutné, ale pravdivé.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
3: všude je fajn. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
10: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
11: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
12: Přejedeme živě.
11: A sakr. Proficolor. To není možný, že to ještě nemáte.
13: Tak my taky čekáme, že jo?
14: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
15: Tak to musí stát na účtárně.
11: To už je po splatnosti.
15: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
16: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Rock Radio. Rocková muzika.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut do 7, Zuzko, je to tvoje.
2: Malajský ministr tvrdí, že stres v práci z vás může udělat geje.
3: V tom případě já už jsem silně ortodoxní lesbička a hledám ženu. Pište mi na Instagram.
2: Já jsem cokoliv, co nezapadá už ani do LGBTQ+.
1: Já bych chtěl říct, že jsem teda jako hrozně přepracovaný dneska, holky.
3: A my ještě o tobě víme dávno,
1: jako, že Hanza. Prostě to není možný, jak já jsem unavený. Já si půjdu dát 20, možná jenom 4, nevím ještě.
2: A pak se zase vrátí do normálu.
1: Ne, to už nikdy. Já jsem zjistil, že možná, kdybych jako byl na chlapi, takže bych byl spokojenější. Vy ženský jste nějaký složitý.
2: Vážně?
1: Ty pohledy, kdybyste, přátelé, teď viděli, to by se dalo krájet tady. No dobře, tak já si radši předělám zpátky zase.
3: Na hetero.
1: No samozřejmě, ty tjuňťo, jasně, že jo.
2: Bože můj, to už ne, je velký přepracování.
3: Buď radši hetero, bude to lepší pro všechny, pro celou společnost a myslím, že i pro všechny pány.
1: Dobře.
3: No, děkujeme. Tak.
1: My si dáme další písničku na Rock Rádiu, dáme si Hymíky. Join me!
3: Píček.

0: Deep Purple, král snů na Rock Rádiu minutku před 7 hodinou raní. Ty jsi chtěla něco říct?
1: Že jeden koťátek, tak pojďme na zprávy.
0: To koťátko, Zuzko.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pátek, 7 hodin a jsou tu zprávy. Hlavní letní dovolenou plánuje, zvažuje nebo už absolvovalo 62% Čechů. Rozhodující je ale rozpočet domácnosti. U rodin, které mají příjem 60 až 80 tisíc korun, si dovolenou dopřeje 80% dotázaných. V případě příjmu do 30 tisíc korun je to 47%. Jako destinace Češi častěji preferují zahraničí. Vyplývá to z průzkumu agentury Stemmark. Ústavní soud odmítl stížnost Filipa Smoljaka ve sporu o ochranu osobnosti s vydavateli Respektu a Hospodářských novin. Dřív neúspěšně žádal omluvu a odškodnění za dva texty věnované sporu o práva na hry divadla Járy Cimrmana. Jejich spoluautorem a režisérem byl jeho otec Ladislav Smoljak. Ruské útoky v červnu na Ukrajině zabily 265 civilistů a dalších 1800 lidí zranili. Jde o nejvyšší čísla od prvních měsíců války. Informovala o tom na Radě bezpečnosti podle agentury Reuters náměstkyně generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti. Českou čtvrtkařku Lourdes Glorii Manuel čeká v úspěšné sezóně další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude dnes v Monaku opět útočit na stupně vítězů.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, jenom na severu a severovýchodě během dne bude až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě území bude o něco chladněji, 21 až 24.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D7 se bouralo ve směru na Prahu. Na 35. kilometru je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. V Praze se řeší nehoda na Českobrodské ulici a taky ve Zlíchovském tunelu a v Plzni se boural na Regensburské.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Abyste nám dneska v práci nesteplali, vám přeje Honza.
4: Rabel.
1: A Zuzka.
3: 4 minuty po 7 v pátek 10. července. Přátelé, už za půl hodiny budeme rozdávat!
4: Ano, pro jednoho z vás tady máme dva lupeny na barvy léta, takže si pište Messenger Klasika, připište telefonní číslo a my jednoho z vás vyberem.
3: Mimochodem, barvy léta jsou dneska a zítra v Poděbradech u jezera.
4: Moc hezky jste řekl.
3: Děkuju.
4: Jsem na tebe pyšná.
3: Fakt? Tak si to dám na letničku.
4: Dostaneš plagátek zaměstnanec měsíce, jdu tě vyrobit fejaj.
3: Děkuju. Tak přátelé, další muzika právě teď. Brian May, Too Much Love Will Kill You. Příliš mnoho lásky je zabije.
4: Ano.
0: Rock Radio.

0: Dio, Hungry for Heaven. Co?
1: Já už nemůžu, ještě, že je pátek.
0: Tak no. Počkej, je pátek, 7 hodin, 13 minut a na Rock Rádiu dohráli Dio, neboli Ronnie James Dio a jeho solový projekt Hungry for Heaven, pecka z roku 85, rok, kdy jsem se narodil. A tahle pecka tu nebyla náhodou, protože Ronnie James Dio by dneska oslavil 84 let. Je spojený s kapelama jednak Dio, jednak Black Sabbath, Elf nebo Rainbow. Opustil nás v nedožitých 68 letech, bohužel v roce 2010. Koukám, že tady zemřel v Houstoni. Jo, to je Houston, tak nic. Máš nějaký zajímavosti?
1: Zajímavý je, že jakožto rocker nikdy nebral drogy, což je velice výjimečný, protože tahle generace rockerů byly smažky non plus ultra napříč jako celou tou generací. Všichni měli nejen v nose, i v žíle a byli alkoholici. Tak on teda takovýhle nebyl. Tvrdil, že se jim vždycky vyhýbal, protože viděl, jak ničí talent i životy ostatních muzikantů. Hmm. A pak další zajímavost je, že měl pouhých 160 centimetrů, respektive 163, takže by mi zhruba mohl lízat bradavky ve stoje, bylo opravdu trpajzlíček.
0: Hele, říkáš zrovna tuhle tu jeho vejšku a rozměry z nějakého důvodu?
1: Ne, to jsem jenom tak jako tady
0: líbilo
1: vytáhla.
0: Se ti to.
1: Tak ještě ti můžu říct, že taky hrál na trumpetu, jestli tě to zajímá víc než jeho výška.
0: To jsem taky čet, no, taky jsem čet, že, což mě zaujalo jako učitele zpěvu, že nebyl školený. Nechodil na lekce zpěvu, prostě byl takhle od přírody, přišel, zaspíval, což je boží.
1: Talent od přirození, takzvaně, jak říkáme.
0: A jinak mu samozřejmě děkujeme, mimo jiný, za to, že začal veřejně a hodně používat na koncertech sabatů tehdy toho paroháče, že jo, protože aby se... Povídej.
1: No promiň, ne, tohle k tomu mám taky jednu zajímavost, že ho to naučila jeho italská babička, ano. Která to používala jako ochranu proti zlému oku.
0: Protože to je El Diablo.
1: El Diablo.
0: Takže, Roni, my ti děkujeme minimálně za toho paroháče, Anabel ti děkuje za to, že jsi, jak jsi to říkal, lízal bradavky ve stoje.
1: Mohl by, kdyby byl ještě naživu, mohl by.
0: Přejeme všechno nejlepší tam nahoru. A posíláme tvoje kolegy z AC Blesk DC, You Shook Me All Night na Rock Rádiu. Čím se směš?

0: our thoughts, emotions, and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: 7 hodin 23 minut na Rock Rádiu. Scott Stepp zpívá o tom, co si zaslouží. What I deserve. Dneska je pátek 10. července. Slaví se samý krásný mezinárodní dny.
2: A ty si zasloužíš jenom to nejlepší, miláčku.
1: Fakt?
2: Ano.
1: Ne. Dáš mi 5 kilo.
2: Nedám, jsem chudá.
1: No, dobře.
2: Mám tady 2 pajícky v peněžence.
1: Tak to docela by šlo už do nějakého matu. No nic. Přátelé, dneska máme samý dny pro milovníky dobrých věcí. Je den koťátek, světový den kebabu, nevím, proč je to za sebou.
2: Ano.
1: Den piňakolády, den chronických nemocí a svátek všech kapibar. Kapibara slaví. Svátek. A potom je ještě den nešlapej na včelu, že jo? To jsi říkala ty?
2: Ne, jinak ještě. Je to ještě jinak. Počkej, já ti to řeknu přesně.
1: Ano, řekni mi to přesně, prosím tě.
2: Vydrž vteřinu, bude to trvat jenom 6 až 8 minut.
1: Anglicky se to řekne don't step on a bee.
2: Den vyvarování se šlápnutí na včelu.
1: Jo.
2: Takže se snažte nešlapat na včelu a dejte drobný svýmu přítelovi.
1: A tohle to, že přesypáváš se strany na stranu, z dlaně do dlaně, znamená, že to nosí štěstí třeba, že bychom...
2: Že dostaneš pajcku za to.
1: Za tenhle
2: vstup. Za to, že to tady se mnou vydržíš až do 9.
1: Přátelé, dneska je to těžký.
2: Měli bychom se měli vzít volno, je ten, ty pátky jsou náročný prostě. No každopádně, vy si pište, máte posledních 5 minut na to získat lístky na Barvy léta.
1: A za chvíli horký žeslíže a malá žužu.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
9: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
10: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
11: A já vám jako dlužím?
8: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
16: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Je 7 hodin, 31 minut a tohle byly horký žeslíže a malá Žužu. My už tady jednu malou Žužu máme.
1: Je to malá Zuzu a má připravený zprávy.
2: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké páteční ráno, máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Vládní koalice by měla dnes odpoledne probrat zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. V souvislosti s cestou na summit Severoatlantické aliance ho tento týden oznámili premiér Andrej Babiš s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Milánská radnice tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města víc ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou hlavně kurýři. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Finále začne v sobotu v 17 hodin středoevropského času.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude převážně slunečno, během dne na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty do 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě do 24.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Bouralo se v Děčíně na Teplické ulici, v Praze na Českobrodské a ve Zlíchovském tunelu, v Plzni na Regensburské a na D7 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 35. kilometru.
2: Instagram Rockrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Urge Overkill zpívají Girl, you'll be a woman soon. Holka, budeš brzo žena. Her.
1: 7 hodin a 36 minut na Rock Rádiu.
2: Už budu brzo stará žena, každopádně jedna žena nebo muž právě teď získá 2 lupeny na Barvileta, takže mobily do ručky.
1: Ale než je chytnete, tak ještě přečtu jeden vzkaz tady od Luďka, protože to mě strašně pobavilo. Luděk nám psal, dobré ráno, vyrazil bych s přítelkyní na Barvileta a asi za 2 minuty přišel další vzkaz, omyl, nemohli bychom jet, takže pro dnešek nesoutěžím, hezký víkend. Tak jsem provokativně odpověděl, přítelkyně ti vysvětlila, že nemáš čas. A přišla odpověď, pátek, sakra, mám naložené maso a soudek na zítřejší chlapské grilování právě.
2: Oh.
1: No, jako Luďku, věřím, že si tu výmluvu vymýšlel dlouho, aby si kryl svojí přítelky, nicméně neboj, napiš, až budete moc na něco jiného, určitě ještě do konce prázdnin budeme rozdávat spoustu hezkých festiáků. No a teď už, jak jsi říkala,
2: mobily do ručky.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Výhry, slevy, zábava.
12: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
13: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
12: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
13: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
12: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
14: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
15: Já chci hot dog.
16: Já mám chuť na matcha latte.
17: Taky beru hot dog a klid v autě.
14: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
18: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock
1: Radio. Za 4 minuty bude 7:45, rozdáváme poslední dva lupeny na barvy léta na dnešek a zítřek do Poděbrad u jezera a jejich šťastným majitelem se právě teď stal Mára z Příbrami nebo z Prahy. Máro, dobrý ráno.
2: Já vás zdravím, ahoj, ahoj.
3: Dobré ránko.
1: Dobré ránko, prosím tě, Příbram, Praha, ty jsi všude zdejší, jak to říkají v té pohádce, že jo?
2: No, tak nějak migruju mezi Příbramí a Prahou, no.
1: No tak z Prahy to budeš mít rozhodně do Poděbrad trošku blíž. Prosím tě, ty jsi prozradil v Mimo éter, že budeš brzy slavit narozeniny. Kolikátý? U chlapů to není blbý, když se zeptám, že ne?
2: 51.
1: No tak hele, dodatečně tady od nás veliká gratulace, teďka jsi měl 50, to by možná chtělo nějaký zpěv, ne?
3: Chceš ho?
2: Jo, tak krátce něco poslechnu, to by bylo super.
3: No, tak jestli nás posloucháš každé ráno, tak víš, že já tady mám moje ikonické narozeninové zpěvy, ze kterých všichni ohluchnou během 3 vteřin, takže...
1: Možná by si směl nechat ten zpěv nahrát třeba hlasovkou v neděli, až o to nabil, aby jsi jako si užil ještě dobrý festiák normálně, aby si to zažil.
3: Přesně, ve zdraví. No.
1: Aby si to dal ve zdraví. No a prosím tě, barve léta, pátek, sobota, koho vezmeš sebou na ten druhý lístek?
2: Vezmu určitě svoji přítelkyni Renču.
1: Renča, přítelkyně, poslouchá nás?
2: Poslouchá a máme vás rádi všechny.
3: Ježiš, jo, to je hezký, děkujeme.
1: Tak to od nás Renču samozřejmě moc pozdravuj, co se do ní vejde. A moc si to užijte na barvách léta. Řekněme ještě jenom jednu věc. Máš už třeba nějakou kapelu, na kterou se tam vyloženě těšíš?
2: Určitě Alkehol a rád si poslechnu Proteuse. To jsem ještě solo neslyšel. Takže,
3: takže Premča bude. Alkehol jsou skvělý na život, to si užiješ, jsou výborný.
1: A Proteus taky, takže ode mě Honzíka a kluky z kapely pozdravuj, užijte si to moc s Renčou, klidně nám potom napište, jaký to bylo, jak se vám to líbilo, víkend má být hezký, takže počasí bude taky pěkný, děkujeme za poslech a měj se krásně, Máro.
2: Taky díky moc a mějte se, užívejte sluníčka.
3: Měj se báječně, krásný den, ahoj.
2: Hezký léto, ahoj, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
1: No a teď už si dáme jednu z dalších stálic naší letní festivalové sezony a to je Valda Gang. Asi se mi stejská.
3: To ještě nemusí, lásko, ještě máme hoďko čtvrt.
1: No, super.

0: 7 hodin 49 minut na Rock Rádiu One Night in Tokyo od kapely Beast in Black, neboli Potvora v černým. To mi něco připomíná, čověče.
1: Jo. Koho?
0: Znám jednu takovou paní.
1: Potvoru?
0: Hoč, víš,
1: černým? Jako, no? Jako chodí k tobě domů každou středu a platíš jí 2,5 za hodinu.
0: Ano, mi vždycky vyšuruje kuchyni a lednici, no.
1: Jo, jo, šikulka. Šikovná kuchyřečka.
0: No a podobná potvora, akorát ne v černým, je třeba tady strýda Marcel, co?
1: A přijíždí na motorce právě teď.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Aktuálně nejlepším tuzemským motokrosovým jezdcem je Julius Mikula. Jak by nejspíš pravil Jara Zimmermann, můžete o tom vést spory, můžete o tom pochybovat, ale to je tak všechno, co s tím můžete dělat. Pro Julu se teď chystá vrchol sezony. Tuzemský závod mistrovství světa v lokti. Říkal jsem si, že ho tedy nechám v klidu a k mikrofonu si pozvu jeho manažera Pavla Schneidera. Jenže Pavel mi při povídání prozradil, že s tím klidem to u Juli nebude až tak žhavé, protože on potřebuje rachot. Dokonce i tam, kde by z toho moc nečekali.
4: A Jula, čím víc lidí utratě, tím je to vždycky lepší, abych potřeboval lidi na trénink, abych potřeboval aspoň 10 lidí, aby stálo kolem tratě, vždycky by ten trénink je úplně jiný náboj, ale Jula to má rád.
3: Co ještě Pavel Schneider prozradil, třeba to, jestli počítal s tím, jaký progres letos jeho svěřenec udělal, že vládcem nad stupenkami na závody není ani Jula, ani Pavel, ale Julova maminka, že v týmu Osička MX panuje skvělá nálada, ale všichni jsou si vědomi toho, že jestli pojede Jula tak jako dosud, může se stát, že přijde laso od továrny. Prostě bylo toho dost. Vy si povídání s Pavlem o Julovi můžete poslechnout, když tuto neděli stačí maličkost mít po 15. hodině zapnuté Rock Rádio a brát to tak, že je to příprava na loket, kde si bahňáci dají sraz už za 14 dní.
2: Rock Rádio. Motokeci.

0: Red Hoti na Rock Radio s peckou Zephyr Song. Za 2 minuty bude 8 hodin ráno. Blíží se další zprávy.
1: Hlavně se blíží naše poslední hodinka. Ne na tomto světě, ale v tomto vysílacím studiu, než tam začne víkend.
0: Já jsem myslel, že než skápnem.
1: Ne, ještě já skápat ještě nehodlám. Já mám před sebou ještě velké plány, chci se vdávat a tak.
0: To máš v plánu o víkendu všechno?
1: To asi nestihnu.
0: Tak držím palce. Za chvíli Zuzka.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
8: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Vězk Scandinavian Sleeping and Living.
11: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
12: Hezké páteční ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy už nešíří a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, tedy 4., který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na 3. Hasební práce na místě pokračují, znovu bude pomáhat i vrtulník. Poslance dnes čeká třetí dějství závěrečného schvalování sporné koaliční stavební novely. Ta má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje hlavně před možností kolapsu stavebního řízení. Je možné, že zákonodárci už budou o podobě předlohy hlasovat. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidel. S odvoláním na záchranáře o tom informovali agentury DPA a AFP. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude převážně slunečno, jasno až polojasno během dne, hlavně na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 29 stupni Celsia, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupňů.
0: A dnešní lidová pranostika zní, jaká povětrnost na 7 bratří, taková po 7 týdnů patří. Chtěl bych říct, že jsem měl včera fazolový guláš, takže vás čeká povětrnost.
1: Bylo to o něco zajímavější než ta pranostika, děkujeme.
13: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
12: Na D7 zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem ve směru na Prahu, boural se tam na 35. kilometru. V Praze se řeší nehoda na Českobrodské ulici, kde se srazily dva osobáky a dvě auta v sobě máme taky v Děčíně na Teplické.
11: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Co největší povětrnost vám přeje Honza,
1: Anabel
12: a Zuzka.
0: 8:03 v pátek 10. července. Čeká nás poslední společná hodinka, než se odebereme na krásný víkend. Zuzka hlásila, že mají být 30, je to tak?
12: No, pro tebe určitě nějaká čeká někde.
0: No, to určitě, ta na mě čeká opravdu. Celá žhavá. No, i když vlastně v tomhle počasí.
14: Jo, makarina, makarina.
0: Jak jsi došla k makarině?
1: Nevím, tak jsem si říkala, že už bych ráda tančila někde před barákem.
0: Jako víš o tom, že tu makarenu zpívali a tancovali dva dětkové v tom klipu?
1: Fakt? Já si to nepamatuju věci. Takhle instrumentálně.
0: Já ti to pak ukážu.
1: A ty už jsi nějaký taký náš dědo, tak uvidíme, jestli dědovi přijde do života nějaká třicítka.
12: Tak jsi způsobila Honzovi depresi na celý víkend.
15: Ježi Kriste, je to sem, pojď mi přebalit plínu. Dáme si ho z jeho zborna. A já zvončuju.
11: Rock Radio.

0: Kapela U2 a Vertigo na Rock Rádiu 12 minut po 8. Je pátek, 10. července. Já tu pro tebe mám tři zajímavosti spojený s dnešním dnem. Jednak v roce 2000 Coldplay vydali svoje debutový album Parachutes. Všichni víme, kam je tato deska posunula, k jakým úspěchu a jaký dneska prodávají stadiony. V roce 1977, když se bavíme o těch stadionech, tak Queeni vydali svoje stadionové hymny We Are The Champions a We Will Rock You. Ale co mě zajímá asi nejvíc jako technicky zdatného ajťáka, je, že v roce 2008 do našich mobilních telefonů, nebo teda aspoň do iPhoneu tehdy, vnikla aplikace Shazam. Víš, co to je? Pamatuješ si to?
1: Ano, to hledá muziku, když nemůžeš si vzpomenout, co to je za píseň, tak to pustíš, ono ti to najde a hodí tě to přímo na nějaký streamovací platformy, kde ji najdeš.
0: Tak, tak. Dneska už to umí i normálně Google, že jo? Že stačí tam nakliknout a Google
1: fakt,
0: si poslechne.
1: To nevím, já jsem stará škola a furt používám Shazam do dnes.
0: Už právě ani ten Shazam nemusíš. Nicméně mě zaujalo, že původně to bylo v Británii jako telefonní služba. Ty si naťukala nějaký speciální kód na telefonu, který si odeslala, na základě kterého ti pak zavolala nějaká telefonní ústředna, nějaký automat. Ty si nastavila telefon, ten automat 30 vteřin poslouchal, pak to zavěsilo a pak ti následně přišla SMSka s tím, co to je asi za písničku a za interpreta.
1: Žili jsme v komplikované době.
0: Viď? A dneska to má všechno.
1: Takhle. Všechno v telefonu. Je to vlastně nějaký počítač chodící, vše v jednom.
0: Ano. Škoda, že tenhle ten výkonný počítač používáme na věci, jako je TikTok, Instagram a podobné ptákoviny.
1: No jo, no, ta doba se posunula. Já se přiznám, že občas ráda vzpomínám na to, když jsme měli pevnou linku, naší mají dodnes, teda mimochodem.
0: Jo, zapojenou.
1: Co tam teď jsme měli, tam točili minulý víkend klip a kameraman na to koukal, že ani nevěděl pomalu, co to je.
0: Co
1: vy máte? Říkám, jo, jo, my máme pevnou linku, protože tam není signál, takže ta drátová komunikace je prostě jistotka.
0: A vy máte ještě na drátovole takový ten původní telefon s tím zahlým sluchátkem, jak se dával na takovou tu vidlici a točilo se klikou, ne?
1: My ho doopravdy máme, ale.
0: Jako fakt?
1: No.
0: Zbohatlíci. Tak přátelé, právě jsme zavzpomínali na začátky telefonů v Čechách, když se Anabel v 18. století narodila.
1: Děkuju, když mě Žižka ještě obě oči a chodila jsem do mateřský, tak to byly krásný časy.
0: Jedem dál, dáme si Olympik a pálím tvář na Rock Rádiu.

0: 8 hodin 23 minut ladíte rokovej rozjezd, rok rádio a Gamma Ray, It's a Sin, je to hřích. A já tu mám teď tip pro všechny pány, který by chtěli hřešit, ale nemají s kým, protože mám jedno speciální místo, kam se můžete přihlásit, který je plný mladých holek a vy tam můžete jít a ty holky tam balit. A to formou folkovýho tance!
1: Vím, kam míříš, naše Zuzka dostala takový nešťastný dárek. Měla z toho depresi ještě další 3 dny a teď, když vidím její výraz, když na to vzpomíná, tak vypadá, že tady skočí z toho 5. patra z okna.
2: Já doufala, že na to zapomenete, že už se o tom nebudeme tady zmiňovat.
1: Já jsem to poznala hned, jak Honzík začal, protože jak si říkala, že tam byly převážně ženy, tak jsem si říkala, že to bude určitě ono.
0: Důležitý je, že je to tady v Praze, protože na Moravě by to asi tak úplně nefungovalo a tam i ty pánové chodí, ale tady chodí tancovat fakt hlavně holky. Je to teda, není to pro páry, je to pro jednotlivce a je tam strašně málo pánů.
2: No, byly tam 2 a asi 15 holek. No.
1: Takže je to teda výuka lidových tanců, jo?
2: Ano, lidové moravské tance, folkové.
1: Takže tam hraje dechovka.
2: Pouštějí z repráku.
1: A jedeš krok. Z
2: repráku tak něco, no.
1: Pod instruktorem. No. Jak ses cítila?
2: Strašný. Já jsem tam fakt šla jako z donucení. Já tyhle věci úplně nemusím, ne, že bych neměla ráda moravský tance, moravskou hudbu, to jako miluju, ale nepotřebuju to já provozovat.
1: No takže až ale dorazíš na nějaký festival moravské
2: tak
1: hudby,
2: rozjedu,
1: tak to tam prostě rozbalíš,
2: jo,
1: že všem spadne sáňka z tebe.
2: Přesně, ty 3 kroky, které jsem se tam naučila.
0: Třeba na dalším rokinu.
1: Že můžete očekávat velké tance tady od Zuzky, už je školená v lidových tancích.
0: Hele, a bylo přesně to náročný, jako ta hodina, nebo jak dlouho
2: hodina
0: to trvalo?
2: Hodina a půl. A bylo to fakt hrozně náročný.
0: Jo?
2: Teda.
0: Já jsem si říkal, proč máš otočený koleno dovnitř.
2: Po půl hodině nám paní řekla, že teď se bude půl hodiny posilovat a pak zase budeme půl hodiny tancovat.
1: Jo, ona to střídala s posilkou,
2: takhle. Takže to bylo ještě posilování k tomu, takže já jsem
1: podle
2: byla úplně
1: nadšená. Podle mě už nevěděla, co má tančit, tak tam do toho švihla posilku.
2: Myslím si, že Honzovi by se tam hodně líbilo, protože u toho posilování řekla tak, všichni na 4 a teďka budeme zvedat nohu jako pejsek, když čůra a tam ty holky v těch sukinkách krátkých, jsem si říkala, no, tak to by se tady Honzíkovi líbilo.
1: Já jsem to nechtěla prozrazovat, ale Honza už má 4 vouchery na příští dny.
0: A už jsem tam 3krát byl.
1: A už tam 4krát byl od úterý, takže uvidíme, jak tohle dopadne. Každopádně, kdybyste pak chtěli lekce přímo u Honzy, tak on se brzy stane instruktorem těchto lidových tanců.
0: Takže pište, zaříďte si to. Za chvíli Linkin Park, The Emptiness Machine.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa. Trautenberg. Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
4: Migové.
3: Harley.
4: Krucipisk.
3: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
9: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
10: Natírám a najednou griluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
11: Ahoj, tady Vašek Noid Barta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitri a Arakain.
12: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Dvě minuty po půl devátý ladíte páteční rokový rozjezd na Rock Rádiu z Linkin Park a peckou The Emptiness Machine. Lepší úvod na fotbal se Zuzkou jsme si nemohli přát.
1: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších voloviny. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
2: Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále mistrovství mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin středoevropského času. Na vítěze už čeká Francie. Belgie narazí dnes na neoblíbeného soupeře, se kterým z posledních 8 vzájemných duelů uhrála jedinou remízu. V tomto století vyhráli Španělé všech 5 soubojů s celkovým skórem 13-1. Naposledy rudí jáblové uspěli ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 po penaltovém rozstřelu.
3: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Českých Budějovicích se řeší nehoda na Boršovské ulici. V Praze se bouralo na Vysočanské a se zdržením kvůli nehodě počítejte taky v Náchodě na Českoskalické.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Alkehol, jedna z kapel, který zahrajou na festiáku Barvy léta, na který jsme celý týden rozdávali lupeny. Život je krátkej, což je pravda, máme 8 hodin 38 minut, nestíháme.
1: Rock Radio, výzva pro pandu.
0: Já si to uvedu dneska. Do poslanecké sněmovny se dostala teďka nedávno novela zákona o jednacím řádu sněmovny, která by zakázala chlast na půdě sněmovny, aby prostě politici nemohli v práci lejt. Zákon naprosto překvapivě neprošel. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný řekl, alkohol je už nyní dostupný na všech pracovištích a to tak, že si ho každý, kdo se rozhodne, může koupit a na pracoviště donést. Já bych rád podotknul, že podle zákoníku práce nesmí zaměstnanec vstupovat na pracoviště zaměstnavatele, pokud je pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem návykové látky. My víme, že kluci pracující jako hutníci nebo skláři pijou nízkovoltový piva. Jinak na pracovišti koštují maximálně nějaký someliéři, degustátoři, lidi v gastru a to je všechno. Jinak bychom na pracovišti lejt nemohli.
2: Já bych tam přidal ještě automat na koksa na trávu.
0: Já taky, viď? A šprcky hlavně, musí být někde taky. Protože když se nafetejš a ožereš, tak potřebuješ něco vojet.
2: No?
0: Třeba svého koaličního partnera. Já jsem udělal takovou pracovní hymnu všem našim tvrdě pracujícím poslancům, protože mě samozřejmě tohleto dojalo. Jako nezakážeš si to nejlepší, co tě na té práci baví, že jo?
2: No,
0: nebo jo?
2: Tak pojď.
0: Tak jo.
1: Rock Radio. Výzva pro pandu.

0: systém.
1: Rock Radio. Výzva pro pandu.
2: Hotovo. Jo, promiň, já jsem ti nezapnul mikrofon.
3: Jsi pozorný, že jsi mi to zapnul na ten potlesk, jestli ti mohli dát dostatečné ovace, bylo to krásné jako vždy.
2: Díky, zakalíme?
3: Já ne, já nepiju.
2: No já taky ne, ale zakalíme. Tak dneska bychom mohli, jako když...
3: Tak dobře, já si dám nealko prosecco.
2: Dobře, no, já si dám jednu citronádu, poprosím, s brčkem.
3: Aj bez brčka.
2: Takže vlastně ten týpek, ten malajský politik, jak říkal, že přepracovanost přivádí lidi na teplou stranu měsíce, že to je ve výsledku pravda.
3: Takže v pořádku, děkujeme za krásnou výzvu a za chvilku škorpici.
2: Další zase příští týden, čauky mňauky, za chvíli škorpici, dáme se Rhythm of Love.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
8: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
7: Kazbet? A v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
9: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
10: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na Alza.cz!
11: Výhry! Slevy! Zábava!
12: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
13: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
12: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
13: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
12: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
14: Tak Renku, ty neřáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
15: Asi 100 000.
14: A ty s tím nic neděláš, jo?
15: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špak na právníka.
14: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
15: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
14: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Kapela, která se jmenuje Pain neboli Bolest, Same Old Song, pořád ta samá stará píseň, 8 minut před 9. Jeden z posledních songů, který od nás dneska uslyšíte, než se rozloučíme. A my se rozloučíme, že jo?
1: Ne.
0: Proč ne? Tam jdeš? Nebo nejdeš?
1: Já bych měl jít cvičit. Říkám to velmi nerada, je mi to velmi nepříjemné, ale budu se muset dokopat dneska.
0: Jako hejbat se, ty.
1: Jako,
0: Ty, která když tady ležíš na tom gauči, já ti řeknu, že musíme jít něco říkat, tak uděláš. A pak při každém kroku. A pak si sedáš a.
1: To je tak milá osoba tady ten pán, ty. Já jsem tak ráda, že spolupracujeme, že bych tě nejradši nakopla. No nic, no každopádně ti Honzíčku, tobě i našim posluchačům přeju nádherný víkend, mějte sluneční, krásný, prožijte ho tím nejhezčím způsobem a uslyšíme se zase v pondělí, kdy tady ten hajzl se rozhodl, že jako nebude zase další týden pracovat, takže nás čeká holčičí týden se Zuzkou.
0: Já ti děkuju samozřejmě, přátelé, užijte si hezký víkend, užijte si příští týden, mějte si krásně. A ještě dovolte jednu zvukovou vsuvku, když mě Anabel nakopává, jo? To se takhle jako rozpřáhne, udělá.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn. Skonto
2: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně by je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN. Podle aktuálního volebního modelu agentury Median by se do sněmovny dostali ještě Piráti se 7% a SPD a motoristé. Ústavní soud odmítl stížnost Filipa Smoljaka ve sporu o ochranu osobnosti s vydavateli Respektu a Hospodářských novin. Dřív neúspěšně žádal omluvu a odškodnění za dva texty věnované sporu o práva na hry divadla Járy Cimrmana. Jejíž spoluautorem a režisérem byl jeho otec Ladislav Smoljak. Ruské útoky v červnu na Ukrajině zabily 265 civilistů a dalších 1800 lidí zranili. Jde o nejvyšší čísla od prvních měsíců války. Informovala o tom ve čtvrtek na Radě bezpečnosti podle agentury Reuters náměstkyně generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti. Českou čtvrtkařku Lourdes Glorii Manuel čeká v úspěšné sezóně další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude dnes v Monaku opět útočit na stupně vítězů.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude slunečno, jasno až polojasno, během dne hlavně na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 29 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě území se budou pohybovat mezi 21 až 24.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Větší nehoda dvou osobáků se řeší v Náchodě na Českoskalické ulici a v Praze se bouralo na Jiráskově mostě a na Vysočanské.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
3: A já vás zdravím, rokeři, začíná rokové dopoledne s Danem. Já tady zdravím Zuzku. Ahoj, Zuzko.
4: Ahoj.
3: Tak už máme pátek, viď?
4: Konečně.
3: Jdeš na pivo někam?
4: No tak samozřejmě, jedu do Brna.
3: A tam jsou dobrý, ale ty podniky v Brně.
4: Tam jich je, to je jako strašný party město.
3: Hele, já pocházím jakoby z Vltavy, což je Pardubický kraj, ale do toho Brna to máme kousek z nějakých 70 kiláků a my tam hodně jako jsme chodili, tam je třeba na stojáka skvělý.
4: Znám, samozřejmě.
3: A pak vlastně vedle lokál, klasicky.
4: Lokál hned vedle a je tam spousta pivovarů přímo v centru, takže
3: a nebo paráda. A nebo tam je ještě něco... Vnuk a syn, nebo něco takového?
4: Je
3: něco?
4: Tam pivo a syn.
3: Pivo a syn, pivo
4: ano.
3: A syn.
4: Hladinka a šnit, ještě chodím.
3: Počkej, do Hladinky a šnitu jsem chodil, tam dělal jeden výčepák, s tím se znám, on tam teda už skončil. A tam se vždycky o mě krásně staral. A mají tam klimatizaci, takže byly 35 a tam vždycky vlezl.
4: Ideální.
3: Porošený, jak to pivko, teklo země a borec. Já to zesílím.
4: Krása, no.
3: Tak si to užij.
4: Děkuju.
3: A my se půjdeme podívat na nějakou hudbu. A vy mě už pomalu pište, protože dneska máme poslední elektrický oběd s Danem, tak mě pište nějaký pecké, to dneska pořádně rozvalíme před tím pátkem a naladíme se na ten večer. A já vám pustím Nightwish, Rolling Stone nebo Tři sestry.
0: Rock Radio.

0: to byly Nightwish a jejich Bye Bye Beautiful z roku 2007. A já jsem slyšel, že potřebujete nový tričko, tak se mrkněte na náš e-shop na rokovimradio.cz, protože my tam máme nový trička a jmenuje se to Slušnej rok je všude doma. Máte vzadu na té zadní straně, tam máte vypsaný města, takže si tam můžete najít, kde my vysíláme, ať víte, ať lidi ví, odkud jste. A ještě tam můžete najít kraťasy, chlapy, monterky, kdyby chtěli do práce, nebo i ženský. Já jsem chodil na automechanika na střední a měli jsme tam holku, jo, mechaničku. Takže je možný, že nějaká automechanička taky je. To je vždycky v té, jak hledáme tu slušnou rockerku, tak samozřejmě ženskou s chlapskou prací. A nebo taky, kdybyste chtěli naštvat sousedy, tak máme skvělý lehátka. Já ho teda zkoušet mám zakázaný, že bych ho prej zlomil. Takže já jenom na něj koukám, ale je tam na tom roky slušná muzika, vypadá to moc graficky hezky. Tak kdybyste chtěli hezky na zahradu, abyste mohli popít pivko a koukat na souseda, jak maká na zahradě, a vy budete poslouchat jenom rock a pít dobrý pivo. A my si pustíme další hudbu a pustíme si třeba Green Day, Killers, anebo za chvilku Panoptiko a Noc opeře.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
6: Ventilatory.cz.
7: Tlačíš?
8: Tlačím, ale moc to nejde.
7: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
8: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
7: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. A nagrý, bardos.cz.
11: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
12: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
14: A je to tady. Další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. a 15. srpna v Jilavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnou, Trautenberg, Arakain, Krizu na další. Setproj na GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magma Fest.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Byla nádhera. Motley Crue a jejich Home Sweet Home z roku 1985. Já jsem teďka někde četl, že Tommy Lee vykládal, proč je vlastně tak hubenej, že nalítá po pódiu 20 kilometrů. Tommy, my to chápem, že máš odfetováno, to už ty lidi prostě jsou hubený. Já kdybych fetoval, tak jsem taky hubenej samozřejmě. Jo, každý to má jinak. Kdo viděl film Hnus, tak ví, jak to bylo celý v té jejich hudební kariéře, nebo kdo viděl seriál Pam a Tommy, kde vykládají o tom, jak mu uniklo to video s Pamelou Anderson Tommymu, jak jsou tam ty takový ty videa pro dospělý. No a já bych chtěl ještě, než pustím písničku, vohnout gastrosexuál, přijít k němu tématu, protože v Karlových Varech na filmovém festivalu, kde je teďka celá Praha, teďka v Praze nikoho nepotkáte, protože všichni se li vyfotit, samozřejmě potřebují hashtag Kviv a u toho fotku tam, že tam jsou vlastně, jinak by tam nejeli celý rok do Karlových Varů, co by tam hledali. No a tam řešili, že se na některých těch barech a mají, že berou jenom hotovost. Mě by na to zajímal názor váš, jaký to je, jaký berete k tomu, jestli si může rozhodnout hotovostí nebo kartou. Já jsem gastro dělal 18 let, vím, jaký to je, ale je to jako občas nepříjemný, jo? Už jsme si zvykli na tu digitální dobu, samozřejmě cash je super, ale prostě někde to nejde, jo? Já jsem byl... Kde jsme to byli? Nevím, někde jsem prostě byl, chtěl jsem zaplatit kartou, samozřejmě paní, že ne, já už jsem neměl hotovost. Takže v té době ještě s paní, musel jsem nechat paní a dceru a odjet vybrat. Takže jsem jel 3 kilometry vybrat, abych tam mohl zaplatit. No, zaplepám už dneska, aspoň už, kde neberou ty karty, aspoň nám třeba udělají kvérko. Takže třeba napište, jaké vy na to máte názor, já jsem tam četl nějaký komentář, že to je docela zajímavý. Třeba ten článek najdete a já vám pustím ty vohnouty a gastrosexuál pro všechny do gastra.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
9: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
10: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
11: Přejedeme živě.
10: A sakr.
12: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitri a Arakain.
13: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: ty koprový.
1: Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Trafíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Hasební práce na místě pokračují. Počet obětí dvojice zemětřesení, které v červnu zasáhly Venezuelu, stoupl nejméně na 3889. Počet evidovaných zraněných zůstává už několik dní beze změny. O střechu nad hlavou přišlo bezmála 18 000 osob. Venezuelské úřady se vyhýbají zmínkám o počtu pohřešovaných. No a českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel čeká v úspěšné sezóně další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude dnes v Monaku opět útočit na stupně vítězů. Z českých atletů se představí ještě výškař Jan Štefela, jenž tam loni skončil druhý.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: A na D1 do 207 kilometrů na trase Praha Polsko státní hranice nehoda, neprůjezdný levý jízdní pruh, je tam nehoda 3 osobní aut. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Rock Radio. Doprava. Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: A je pár minut po 10. hodině a máme první hodinu rockovýho dopoledne s Danem za sebou. No a můžete se těšit, už od pondělí bude zpátky Kamil, tak to zase bude v normálu, ale jenom do středy, protože čtvrtek, pátek Kamil je na Master of Rock, takže tady za něj bude záskok, já to neberu. Já bohužel už mám nafasovanou dceru na prázdniny, takže ta by se zbláznila, kdyby tady se mnou musela být 6 hodin. A já vám pustím nějakou hudbu a pustím vám Black Sabbath, Kabáty, Steel Panther, anebo právě Halloweeni, který budou na to Master of Rock.
0: Rock Radio.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

0: A to dohráli Black Sabbath a hlas Ronnieho Jamese Dia, který by dneska oslavil 84 let. Je to jedna z největších legend heavy metalu, proslal se svým silným, čistým hlasem a texty inspirovaný fantasy. Působil v kapelách jako Rainbow, Black Sabbath právě po odchodu Ozzyho a pak založil vlastní kapelu Dio. A on byl jeden z takových těch, co spopularizovali gesto parohu, jo. On to tenkrát převzal od svý babičky, proto dneska my, rockeři, ukazujeme parohy. Já to taky často využívám, myslím si, že i vy. Takže on by, tato legenda, dneska oslavil 84 let. On umřel do 16. května 2010 ve věku 67 let na rakovinu žaludku. To je pekelná smrt. No a my si pustíme něco pozitivního, třeba Lindu Perry, Krucipisk, anebo George Harrison.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci MyŠkoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci MyŠkoda ještě dnes.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Výhry, slevy, zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: To byla skvělá Linda Perry a její film Up z roku 1995. A dneska ráno jsem tady přijel trošku dřív do studia a byl jsem tady na ranním rozjezdu, kde Honza Danda zpíval Výzvu pro pandu a byla taková tematická, protože teďka vrátili zpátky na TV Nova Hospodu seriál, kterou milujeme všichni, víceméně to je kultovní seriál a kdo do hospody chodí, tak ví, že je to prostě z reálného života, to prostě napsal sám život. A on přespíval tu úvodní znělku do naší hospůdky, vedou dva schůdky a přespíval to teda trošku politicky, o to já se distancuji od politiky, to je jeho věc, takže můžete mrknout na naše socky, už to tam je, je to docela povedený song. Honza Danda je skvělý zpěvák a dělá to tady pro vás a dělá to dobře, já mu fandím. Uvidíme, co dál přespívá příště. No a my už se pomalu blížíme k elektrickému obědu, takže posílejte nějaký písničky, už jste mi tam něco poslali, něco jsem vám tam dal, tak zase pošlete třeba nějakou českou, kterou ještě neznáme, nebo nějakou pecku anglickou, ať se něco pěkně zabroukáme. A já vám pustím v té poslední 20 minutovce, než budeme hrát na přání, třeba Pearl Jam, Divokej byl dávno, Avatary, anebo Bon Jovi.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně. Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
6: Petře, jedeme živě.
5: A sakra.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
10: A je to tady! Další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. a 15. srpna v Jihlavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnou, Trautenberg, Arakain, Krejzu na další. Předprodej na GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magma Fest!

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Výzkum právě pokračuje, výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
3: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
5: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně by je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Milánská radnice teď vydala nařízení, které rozmáškovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů ve vedrech. Nařízení na větší ochranu zdraví pracovníků vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě kurýři. No a o titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále Američanku Coco Gauffovou. Nasazená devítka Nosková si pak poradila s Ukrajinkou Kostukovou.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačeno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Doprava.
2: U obce Česká Lípa je nehoda dvou osobních aut, probíhá tam vyšetřování, nehody je překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Bohužel se to obešlo se zraněním, tak hlavně jestli někam jedete, tak opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
2: A je pár minut po 11. hodině a nám začíná elektrický oběd s Danem. A já nebudu vykecávat, protože jdem rovnou na hudbu a já pustím The Cure, Friday I'm in Love.
0: Rock Radio.

A to byly The Cure, Friday, I'm in love. A to jsem nechal zahrát já, snad se vám to líbilo, abych to trošku rozproudil. No a Aneška už tady poslala totální pecku, myslím si, to bude solidní nálož. Aneška nám píše, chtěla bych zahrát, Dané, prosím tě, něco od Electric Cowboy, třeba Ratata, ať si dáme něco současného. Letos jsem na nich byla na Rock for People, byla to skvělá jízda. Já to můžu potvrdit, byly úžasný, skvělá show. No, tak jdem na to, tak se připravte a vohulte si rádio.

0: a to byly Disturbed Delight od Jirky pro všechny, co dneska musí smrdět v kanceláři jako já. Ale jsme v tom všichni spolu, my musíme být taky v práci, chápu, že nemáš home office, tady to vypadá taky prázdně, my, jak tomu vždycky říkám, na západní frontě klid, tak to tady máme. A teď tady totální pecka, Lukáš tady píše, ahoj, můžeš zahrát něco odmorčat na útěku, ideálně Vladislav, pro všechny, co jdou dneska někam za písničkou a hlavně to večer, nepo, víte co. Tak jdem na to, Morčata na útěku a Vladislav.
1: Je to

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
4: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

a to bylo Guano Apes, You Can't Stop Me. A to bylo pro Táňu, ta mě tady psala, ahoj Dané, prosím o jakoukoliv písničku, jen tak pro radost, že je konečně pátek, díky Táňa. Doufám, Táňu, že jsem ti udělal radost, chtěl jsem ti nechat zahrát něco, kde bude nějaká ženská zpěvačka a Guano Apes je prostě na tohle skvělý. A já už tady mám od Standy ze Slovenska, ale já to přeložím, ať tady nemachru ve slovenštině, protože v tom nevynikám. A tady píše Standa. Pro všechny rockery nestrácíme náboj od Dimitri Arakain, samozřejmě i pro tebe do studia. Jsi super, skvěle jsi zapadl, ale to už víš, PS, tak se mě hezky a čau. Standa je můj sledující, ještě ke všemu, zná můj pozdrav. Tak jdem na to, Arakain a Dimitri, nestrácíme náboj.

0: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
2: Migové.
1: Harley.
2: Krucipisk.
1: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

To byly od Tomáše Judas Priest Grinder pro všechny, co mají rádi tuhle tu kapelu. Jelikož mám kámoše geje, tak tenhle ten název vlastně použili i na jednu aplikaci, protože jak je Tinder pro normální lidi na seznamku, tak tohle je pro opačný pohlaví, pro chlapy, který se seznamu, jak se jmenuje Grinder. Nám to vysvětloval, takže podle té písničky se to jmenuje. A já už tady mám další přání a mám to od Libuše. Ahojky, Dané, tak když je ten pátek, tak jedině Tobyho a jeho Edguy. Děkuju, Líba. Tak Líbo, tak jdem na Edguy.

To bylo od Líby Ed Guy. A my už tady máme poslední zkaz, protože čas neúprosně letí a přesouváme se do rokovýho vorazu. Tak poslední přání, co tady mám, a mám to od Markéty. Čauky, jedem s dětmi kempovat, zahraj nám na cestu, prosím, balkánskou, od otáčů, přeji hezký víkend, Markéta. Tak tu máme rádi. Takže totální nasazení, balkánská, elektrické obět je za náma a přesouváme se na rokovej voraz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn. Skonto
2: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
4: Ahoj, tady Vašek Noid, Bárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
5: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
6: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. V jednacím sále vlády se našlo chytré nahrávací zařízení. Policii nebo rozvědkám to nikdo neřekl. Uvedl to dnes server Seznam zprávy, kterému nález potvrdila mluvčí kabinetu Karla Mráčková. Žádné bezpečnostní riziko údajně nevzniklo. K přístroji se nikdo nepřihlásil. Mezinárodní letiště v Palm Beach ve státě Florida bylo ve čtvrtek oficiálně přejmenováno. Nově nese název Mezinárodní letiště prezidenta Donalda J. Trumpa. Informovala o tom agentura AP. No a v brněnské zoologické zahradě se vylíhla dvě mláďata sovice sněžní. Jejich odchov přitom není snadný, protože jde o severský druh, chovatelé je ve vedrech chladili ledem. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D11, 58. kilometr na trase Praha-Sever je porouchané vozidlo, čekejte tam zdržení, protože tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rockeři, 12 hodin a 2 minuty a začíná rockovej voraz s Danem. Já tady jsem sice o 9, ale už jsme konečně v posledním dnu. Takže mě to končí a od pondělí jdu normálně na rockovej voraz. A já jsem teda včera s dcerou byl na Toy Story 5 a je to taková sranda, že jednička vyšla, když mi bylo 6 a teďka 5 a mé dceři je 6. Je to dobrý, mrkněte na to, kdybyste na to chtěli vzít děti, určitě je to dobrý film, poukazuje to na dobu, jak se děti už nemějí hrát s hračkama a je ta doba digitální, jak čumí do těch tabletů a telefonů, je to na jednu stranu i trošku smutný. Ale bylo hustý, že v tom kině vlastně dcera byla skoro nejmladší, bylo tam všechno roční kolem 40, tak asi každý se šel podívat vzpomínkově na svou pohádku ze svého dětství. A já to tady odpálím pořádnou peckou Bad Wolves, Hear Me Now.
0: Rock Radio.

0: zpívá ho andělský chor. Fálej, holky se válej.
1: A to byly Harley, až tady jednou nebudu, písnička z roku 2020. A já za chvilku budu mít Metalliku, a když tu Metalliku za chvilku budu pouštět, tak já už tady mám Káju, která jde dneska po mně výjimečně, protože Petr s Kubou dneska někde jsou pryč. Myslím si, Petr říkal, že na chatě, tak si to protáhl, zítra má koncert, nebo pozítří, nevím, nějak tak mě to říkal. Takže čau, Kájo.
2: Čau všichni.
1: Tak Kájo, ty jsi byla na koncertě Metalliky, tak nám potom něco pověz.
2: Je to tak, hele, bylo to neskutečný, byly to vlastně dvě noce, takzvaný no repeat weekend, což znamená, že ta první noc, ty písničky z první noce se vlastně neopakovaly tu druhou noc. A vlastně byl mezi tím nějaký určitý program, že třeba Kirk Hammett hrál s Robertem Trulliem vlastně takový soukromý koncert, dá se říct. A právě třeba Nothing Else Matters, který nás za chvíli čeká, tak hráli první noc. A to byla strašně dobrá atmosféra. Jako to vůbec nejde ani vysvětlit, jak skvělý to bylo.
1: Tak ona, většina těch posluchačů Metalliky jsou lidi samozřejmě třeba 60-70%, který to mají fakt celý najetý a hodně se dostali přes tohletu písničku k Metallice. Jo.
2: No, hele, ono celkově Black Album je prostě i skvělý začátek, jak se dostat do Metalliky, podle mě.
1: Jo, to bylo moje první album, který jsem měl doma. Mě dovezl táta, pouštěl jsem to ještě na Hi-Fi věži. To ty už nepamatuješ, protože jsi mladší ročník, ale my jsme měli ještě Hi-Fi věž, kde jsme to museli pořádně roztočit, to CD, a bylo to ještě na 4 CD, se to otáčelo, že jsem vždycky čekal, než to na mě nejde, vždycky bylo přijelo, kam není to ono, jsem se nepamatoval, jestli to je na jednice, na dvojce, na trojce nebo na čtyřce.
2: Ne, tak ono, jako ono to Black Album, já jsem se vlastně k Metallice dostal taky přes Black Album, jako by no.
1: No vidíš to. Tak jdem na to, takže Metallica na Nothing Else Matters.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Tahické léto a Popola zpráva už je tady.
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Akopala z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
13: Vše pro bagr CZ.
14: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
13: Vše pro bagr CZ.
15: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
16: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
17: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
16: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na

A to byly Clash. A já už tady, jak se vždycky říká v rokovém orazu, musím vám pustit nějakou novinku. Protože Bad Wolves změnili už dvakrát zpěváka, byl první, pak byl druhej. Mu se to nepovedlo po tom úspěchu a teďka mají zpěvačku. A vydali teďka nový single, protože budou vydávat nový CDčko s touhletou zpěvačkou. Ta zkouší novou éru se zpěvačkou. Tak uvidíme, co z toho vznikne. Tak já vám pustím tady ochutnávku, jmenuje se to Paint It Red. Tak jdem na to.

0: Tak to se jim povedlo, to se mi docela líbí, myslím si, že to bude mít úspěch. Uvidíme, třeba to tady taky jednou nasadíme. A my jdeme dál k hudbě a pustíme si třeba Him, Good Charlotte, anebo Arakain a jejich Adrenalin.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
5: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Trautenberg.
6: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
7: Migové.
6: Harley.
7: Krucipisk.
6: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebra za podpory Rock Rádia.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bardos.cz.
13: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly s Jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
14: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
15: Rock.
14: S vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn.
4: Trafíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Meziroční inflace v Česku letos v červnu zmírnila z květnových 2,1% na 1,5%. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Ke zmírnění inflace podle statistiků významně přispěl pokles cen pohonných hmot v poslední době po březnovém prudkém zdražení. Střety mezi policií a fotbalovými fanoušky vypukly v noci na dnešek v jedné z londýnských čtvrtí po skončení čtvrtfinálového zápasu na mistrovství světa ve fotbale. V něm vyřadila Francie Maroko. Při násilnostech byl zraněn jeden policista a čtyři fanoušky zatkli. No a historické složení českého finále ve Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou vzbudilo ohlas v tenisovém světě i za jeho hranicemi. Podle legendární Martiny Navrátilové jde o neuvěřitelný úspěch. Českým hráčkám gratulovali také zástupci Českého tenisového svazu i organizátoři turnaje.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio. Doprava.
2: Na dálnici D48 je porouchané vozidlo, očekávejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli nikam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rokovej voz.
2: A je minuta nebo dvě minuty po 13. hodině a máme první hodinu rokový obrazu s Danem za sebou. Venku je nádherně, já tady koukám na muzeum, modro, pár obláčků, takže dneska určitě se těšíte, budete grilovat, dáte si pivko nebo nějaký drinčík. Já teďka 3 týdny nepiju, takže já si dám tak maximálně vodu s citronem a já vám pustím nějakou hudbu, ať vám to v práci utíká, ať se můžete dočkat toho večera. A dáme si Vysáče, Soilwork, anebo Nickelbacky.

0: A nám dohráli Rainbow a skvělý hlas Ronnieho Jamese Dia, který by dneska zrovna oslavil 84 let. Ronnie byl jedna z nejzásadnějších postav heavy metalu. On byl u všeho. On byl pak v Black Sabbath zpěvák po odchodu Ozzy Osbourna, anebo založil svou kapelu Dio. Hlavně taky byl průkopníkem Paroháče. On byl jeden z mála, který vlastně začal ukazovat toho Paroháče. Viděl to tenkrát od své babičky a tím to celý spopularizoval. Takže vlastně, když ukazujete Paroháč, tak vzpomínáme na Jamese Dia. Takže na něj zaspomínáme tohodle skvělého hudebníka, který proslavil Paroháč a byl všude a u všeho. A my si pustíme třeba něco českýho a já tady mám pro vás pecku Rybičky 48 a Vašek Bláha, Divoký Ir.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
6: Výhry.
7: Slevy.
6: Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
11: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: A to byly Within Temptation a Sinead z roku 2011. No a co nás čeká? Mistrovství světa ve fotbale.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Včera se hrál zápas čtvrtfinále mistrovství světa mezi Francií a Marokem. Francouzi postoupili do semifinále mistrovství světa ve fotbale. Dalo se to čekat, protože jsou horkými favority na vítězství mistrovství ve fotbale. Já jsem říkal, že dá gól Kylian Mbappé, taky, že ho dal. A druhý gól dal Osame Dembele, to je vítěz zlatého míče. A já vám řeknu takovou zajímavost. Dembele vlastně, kdyby Francie vyhrála, tak vlastně on by měl dvakrát mistr světa, dostal by 100% zlatý míč, takže by měl dvakrát zlatý míč, tak nebylo by to skvělý. A ještě ke všemu je dvakrát vítěz Ligy mistrů, jo. Takže by to měl všechno zdvojený. Za mě ideální. No a dneska nás čeká dost zajímavý zápas mezi Španělskem a Belgií. Zatím dva takový zvláštní týmy, který moc ještě neukázali. Španělsko hraje fakt hnusný fotbal. Belgie, to už ta zlatá generace prostě přestárla. Lukaku, do toho De Bruyne, prostě ty kluci už jsou starý. Uvidíme, co ukážou. Já bych sledoval De Bruyneho, ten by to mohl vytáhnout. Oni v posledním zápase docela zabrali. A za Španělsko, Jamal, to je jasný, Lamine Jamal, největší hvězda momentálně z těch mladých kluků. Tak uvidíme, já to tipuju, že to bude 1-1 a na penalty Španělé postoupějí.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já tady nechám zahrát jednomu z těch, kdo vypadne. Vytat si ty noci jsou zlý, protože ty noci budou mít hodně zlý.
2: Rock Radio. Víme, kde se co šustne.
3: Kde se co šustne.
2: A každý den vám o tom taky řekneme.
3: Každou hodinu na Rock Radio.
2: Hrajeme rockovou muziku. Vybíráme pro vás nejlepší klasický kousky.
3: Co se děje?
2: Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje.
3: Rock Radio.
2: Opravdu víme o všem. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
12: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od Jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
13: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
14: Přejedeme živě.
13: A sakr. Proficolor.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
19: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s garáží.

0: Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockový masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Věcku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Věc Scandinavian Sleeping and Living.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. V Českém ve čtvrtek proběhlo několik informací o možném zemětřesení. Německé centrum v Postupimi zaznamenalo kolem 6. hodiny večer zemětřesení o síle 5,49 magnitúda. Epicentrum mělo být na hranici Středočeského a Plzeňského kraje u obce Strašice. Zřejmě však šlo o daleko menší otřesy. Německý automobilový koncern Volkswagen po zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení výroby. K možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o 50%. No a hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal po draftu NHL s Pittsburghem 3letou nováčkovskou smlouvu. Nadcházející sezónu však ještě zůstane v Liberci. Uvedli to Bílí tygři na webu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: U obce Břeclav je dopravní problém, je tam zvýšený pohyb vozidel hasičské záchranné služby, čekejte tam zdržení, jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokovej poraz.
2: A máme 2 minuty po 14. hodině a jsme v poslední hodince rokovýho porazu s Danem. Byla to celková 6 hodinka a celý týden od 9 do 3, co jste tady se mnou museli vydržet. Doufám, že jste to se mnou zvládli. Někteří asi neradí, někteří radši. A já už tady koukám a hypnotizuju hodiny, ať jsou 3 hodiny, ať už můžu vyrazit po cestě domů. Já vždycky miluju ten odjezd, tak vyjíždíme na z toho Černého mostu. A před tou berankou, před tou benzínkou vždycky vjede nějaký dobrodruh, který jede 80. A my jedeme po dálnici 80, vždycky 15 km. Já to miluju, je to nejlepší jízda. Lepší je možná po státní. A já vám tady pustím pecku, asi nejnovější, co teďka tady možná hrajem. Jsou to noví Foo Fighters a jejich pecka Window.
0: Rock Radio.

0: A to byly Nightwish a jejich Nemo z roku 2004. Ještě Tarja Turunen naspívala skvělý hlas. No a my jsme u té hospody dneska, protože ráno už byla výzva pro Pandu. Danda, Honza Danda tam naspíval, přespíval tu písničku do naší hospůdky. Tak to předělal trošku politicky, ale tak to je jeho věc. Já do tohle nekecám, do politiky. Ale vzpomněl jsem si právě na ten seriál Hospoda, protože vždycky dávají v létě, všichni čekáme na léto, protože ty streamovací služby, oni to mají schválně, že to tam nemají nastálo, aby ty lidi se na to těšili. To je takový jeden z mála posledních taháků a strašně rychle to vždycky mizí. Jo. Jestli to chcete podívat, a tam je poslední tři dny, si ještě můžete prohlínout ten díl, takže musíte spěchat. A já tam mám rád takovou perfektní hlášku, protože ta se k pátku hodí a takhle to dneska bude vypadat, až pojete na pivko. A já vám to pustím, tuhletu scénku, ať si ji poslechneme hezky.
1: Stejně, když tě vidím, Tomáš, jak piješ, tak bych chtěl, aby mi takhle otýkala vana.
0: Jo, takže takhle to hezky do něj padalo, to pivko, a takhle bych chtěl, aby mě otýkala vana. Takhle to vždycky říkal Víčepák u nás v hospodě, když jsem tam poslal těch 15 piv, tak mi říká, ty vole, Dané, takhle bych chtěl, aby mě otýkala vana. A my jdem dál, Good Bay, já vám pustím Green Day, anebo Škvor, Síla starých vín.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
5: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: To není možný, že to ještě nemáte.
8: Tak my taky čekáme, že jo?
9: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
10: Tak to musí stát na účtárně.
7: To už je po splatnosti.
10: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Aktuálně nejlepším tuzemským motokrosovým jezdcem je Julius Mikula. Jak by nejspíš pravil Jara Zimmermann, můžete o tom vést spory, můžete o tom pochybovat, ale to je tak všechno, co s tím můžete dělat. Pro Julu se teď chystá vrchol sezony. Tuzemský závod mistrovství světa v lokti. Říkal jsem si, že ho tady nechám v klidu a k mikrofonu si pozvu jeho manažera Pavla Schneidera. Jenže Pavel mi při povídání prozradil, že s tím klidem to u Juli nebude až tak žhavé, protože on potřebuje rachot. Dokonce i tam, kde byste ho moc nečekali.
2: A Jula, čím víc lidí utratě, tím je to vždycky lepší. Abych potřeboval lidi na trénink. Abych potřeboval aspoň 10 lidí, aby stálo kolem trati a vždycky by ten trénink je úplně jiný náboj, ale Jula to má rád.
1: Co ještě Pavel Schneider prozradil? Třeba to, jestli počítal s tím, jaký progres letos jeho svěřenec udělal. Že vládcem nad vstupenkami na závody není ani Jula, ani Pavel, ale Julova maminka. Že v týmu Osička MX panuje skvělá nálada. Ale všichni jsou si vědomi toho, že jestli pojede Jula tak jako dosud, může se stát, že přijde laso od továrny. Prostě bylo toho dost, vy si povídání s Pavlem o Julovi můžete poslechnout již tuto neděli, stačí maličkost mít po 15. hodině zapnuté Rock Radio a brát to tak, že je to příprava na loket, kde si bahňáci dají sraz už za 14 dní.
0: Rock Radio. Motokeci.

0: to byli Green Day, Now Your Enemy z roku 2009, no 19 už není, to je tady Káje naproti, já už tady mám Káju zase ve studiu, ahoj Kájo.
1: Čau všichni.
0: Dneska teda nepřijde Petr, ani Pavel,
1: ani Kuba, ryba.
0: Ani ryba, no, bohužel, kluci jsou někde pryč, Petr někde na chatě a Kuba asi někde koncertuje.
1: Myslím si, že koncertuje, no.
0: Takže se kluci udělali volňáska a máte tady holku, mladou, hezkou. Taky tady můžete vypisovat, hlavně ne chlapy, nějaký prasárny, jo. Ty máme ve zvyku třeba Iggyho, který vypisuje tady pravidelně.
1: Jo, vím, znám, no.
0: Iggy to je známá firma tady rádia. Ten vypisuje všem. Toho znají všichni. Není to Iggy Pop, ale to Iggy tady místní fanouček.
1: Tak já se ale umíš si představit, kdyby nám jakoby vypisoval Iggy Pop.
0: No, tak to se určitě nestane.
1: No, tak málo.
0: Ten ani neví, že nějaký rockový rádio existuje, ale...
1: Tak mu to připomenem.
0: No, a víš, jak ne rockový rádio, víš, jak rock rádio, tak to se jmenovalo podle, jak byl Piráti na vlnách, byl film a tam se to jmenovalo rock rádio.
1: Fakt jo? Hmm. Tak to nevím. Ale
0: děkuju. Se podívám, musíš to doladit celý.
1: Jo, dobře, tak děkuju.
0: A já se s váma budu loučit, bylo to hezký s váma celý týden. Já mám teďka 3 dny volno, jedu si pro toho malýho lumpa, trávíme spolu víkend. A vlastně celý příští týden tady se mnou bude zjít do studia, takže tady budu mít společnost. A já vám ještě zahraju v té poslední 20 minutovce třeba Pink Floydy, Van Halen, Airborne, anebo Valda Gang. Já jsem Dan Kotek, to byl Rokovej voraz, tak se mějte hezky a čau.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko. Tlačím,
3: ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Rock
1: Radio. Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Kdyby se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožere držku, jim žene vodu na mlejn.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Stát stanovuje cenový strop paliv podle vývoje na burze. Z posledního nařízení vyplývá, že o víkendu a v pondělí mohou čerpací stanice prodávat naftu maximálně za 38,79 a benzín za 41,86. Pokuta za ceny vyšší je 2 miliony korun. Bez vládní regulace marží bychom platili za litr o 5 korun víc. Samoobslužné výdejní boxy zásilkových firem nebudou podléhat regulaci stavebního zákona. Sněmovna je při dnešním schvalování vyškrtla z novely a nechala současný stav. Aktuálně je v Česku 17 000 výdejních boxů. Léto láká k výletům. Ke slevám můžete využít třeba digitální návštěvnickou kartu Berounska, Brd a Podbrdska. Úspěšně pokračuje druhým rokem, říká ředitelka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
2: Digitální návštěvnická karta nabízí více než 100 slev na vstupy do muzeí, na sportovní a volnočasové aktivity, kulturní akce a zážitky, ale také do restaurací, kaváren a ubytovacích zařízení na Berounsku, v Brdech a Podbrdsku.
1: Letošní novinkou je například vstup do koněpruských jeskyní se slevou 10%. V finále Wimbledonu obstarají Češky Linda Nosková a Karolína Muchová. Obě usilují o první Grand Slam. Utkání začne zítra v 5 odpoledne a sledovat ho můžete na Primě. České finále nejstaršího tenisového turnaje světa je první v samostatné historii. V roce 1986 tu bojovali Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, která už ale reprezentovala Spojené státy americké.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude jasno až polojasno, během dne zejména na severovýchodě území až oblačno a výjimečně i přehánky. Nejvyšší teploty dneska 29 stupňů a co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty zítra taky 29 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Pozor na dálnici D5 ve směru z Rozvadova na Prahu. Počítejte se zdržením mezi 72. a 73. kilometrem. Důvodem je porouchané vozidlo, které tvoří překážku na vozovce. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. A pozor také na Chomutovsku. V obci Otvice havarovala dvě osobní auta. Nehoda je naštěstí bez zranění, ale auta blokují část vozovky. Proto je nutné projíždět se zvýšenou opatrností.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Krásný odpoledne, rokeři, s vámi dneska za mikrofonem vaše víkenděčka Kája. Hele, kluci jsou dneska pryč, tak to beru za ně. Hele, nebojte se, všechno bude. V téhle hoďce se podíváme na rozdávání lístků na Legends Rock Fest a taky vám hodím doporučení na jedno album, který by vás mohlo bavit. Hele, jo, nic, obkecávání, konec obkecávání a taky k vám teďka momentálně letí třeba Linkin Park, Fozzy nebo Horký že slíže. Ty víš, že se chovám tak, jak se chovám.
0: Rock Radio.

0: Právě nám na Rock Radio dojíždí Škorpíci a jejich When You Came Into My Life. Pane bože, jak já tuhle tu kapelu a tuhle tu pecku miluju. Ale víte co, taky miluju chození na festiáky. Takže se pojďme podívat na tu slíbenou rozdávačku. Protože právě dneska někomu rozdáme dva lístky na Legends Rock Fest, který se koná od 16. do 18. července v Hořicích v Podkrkonoší. A line-up, teda vám něco povím, stojí za to. Budou na vás čekat třeba Arakajní, Škvoři, Panoptiko, Valda Gang, Komunál, nebo taky Proteus a další skvělý kapely. Takže se pište, proč bychom zrovna vás měli vybrat a někoho dneska ještě vylosujeme a pošleme vaším směrem dva lupeny. Tak pište, pište a já vám k tomu pustím třeba Kabáty nebo Ramones a jejich Pet Cemetery.
1: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
2: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: V Jisku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vše pro bagr CZ.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr CZ.
11: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitri a Arakain.
14: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
15: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
16: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
17: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
18: A já vám jako dlužím?
19: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
20: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
21: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V létě na Rujánu? Proč ne? A na cestu si vyberte germánskej metal dob dávno minulých. Jedničku mají Chroming Rose s albem Garden of Eden z roku 1991. Dvojku dostali Running Wild a jejich deska And the Jolly Roger z roku 1987. Nebo můžete zvolit Stonewitch a album The Beauty and the Beast z roku 1987. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Tak to byly Battle Beast a jejich Unbroken, pecka z roku 2019. A jak jsem slíbila, že vám doporučím nějakou tu kvalitní muziku, tak samozřejmě moje milovaná Evanescence vydala nový album. Album nese název Sanctuary a hele, něco vám povím, jo, je to úplně skvělý album. Začínáme s písní Beautiful Lie a už od týhletý písničky máte pocit, že Pepo, klidni. Rušíme plány a házíme Evanescence. Takže pokud vás baví trošku tajemno a zároveň neskutečná kytara s bicími a taky samozřejmě neskutečná Emily, tak si to určitě poslechněte, protože to stojí za to. Ale hele jo, nebudeme si co. Protože taky, co stojí ještě za to, je naše rádio, takže samozřejmě i ty pecky, které na vás tady čekají. Jako například třeba Eric Clapton, Hammerfall, Vypsaná fixa, Scott Stapp, nebo Mr. Big a jejich Shine. Ale ještě předtím si dáme trošku kultury.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Trautenberg.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
4: Migové.
3: Harley.
4: Kruci Pisk.
3: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebra za podpory Rock Rádia.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz. Skonto nábytek.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
9: Výhry,
10: slevy,
9: zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
11: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
12: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
13: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
12: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
14: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
15: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Dodržujte předpisy. Policisté zahájili rozsáhlé kontroly. Dnes se na třetím kilometru D8 zaměřili na technický stav kamionu, jejich váhu anebo jestli řidiči dodržují povinné přestávky. Kontroly potrvají do září. Důvodem je houstnoucí doprava. Policie prověřuje požár ve Zlíně jako obecné ohrožení z nedbalosti. Od včera hoří v baťovském továrním areálu. Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení. Pokračuje mluvčí policie Monika Kozumplíková.
2: Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Okolní ulice zůstanou minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené a zapáskované. Okolí požáru budou střežit policisté. V případě porušení zákazu vstupu za policejní pásku bude toto protiprávní jednání řešeno v mezích zákona.
1: Celková škoda způsobená požárem zatím vyčíslená nebyla. Otřes země v Česku nezpůsobilo zemětřesení. Jednalo se o běžný průmyslový odpal u Beroudám ve velkolomu Čertovy schody. Včera v 18 hodin ho zaznamenaly seismické stanice u nás i v Evropě. Zprávy ze zahraničí, o kterých informovala média, přitom hovořily o zemětřesení o síle 5,5 stupně s epicentrem na Rokycansku. Vědci žádají o pomoc. V Lipenské nádrži mohou lidé hledat místa, kde jsou bentické synice. Jedovaté bakterie nejsou nebezpečné pro člověka, ale mohou ublížit zvířatům. Fotky, polohu a stručný popis zelených či hnědých povlaků či slizovitých zhluků mají lidé posílat na Českobudějovické biologické centrum Akademie věd.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude jasno až polojasno, během dne zejména na severovýchodě území až oblačno a výjimečně i přehánky. Nejvyšší teploty dneska 29 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty až 29 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na dálnici D35 mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou počítejte na 277. kilometru se zdržením. Kvůli porouchanému osobnímu autu je překážka na vozovce a neprůjezdná je zpevněná krajnice. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. A komplikace hlásí také dálnice D1. Na 197. kilometru ve směru na Polsko havarovalo nákladní a osobní vozidlo. Nehoda může omezovat provoz v celé šířce vozovky nebo její části. Proto počítejte se zdržením a dbejte zvýšené opatrnosti.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Zdarec rockeři, s vámi jsem dneska já, Kája. Kluci jsou v tahu, tak to beru dneska za ně a rovnou spolu vezmeme i rok na přání. V této hoďce si řekneme, kdo by dneska oslavil narozeniny a taky vyhlásíme vítěze dvou lupenů na Legends Rock Fest. Hele, nebudeme to dál protahovat, protože tady je spoustu slušný muziky, jako například Rammstein, Sunrise Avenue nebo Limetal na tenkým ledě, tato ta pecka z roku 2015 právě teď na Rock Rádiu.
0: Rock Radio.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Právě na Rock Radio dohrál Dio a jeho Don't Talk to Strangers a právě dneska by oslavil jeden z největších hlasů v historii hard rocku a heavy metalu, Ronnie James Dio, své 84. narozeniny. Americký zpěvák, který se nesmazatelně zapsal do kapel jako například Rainbow, Black Sabbath i vlastní formace Dio, byl proslulý nejen svým neuvěřitelným hlasovým rozsahem, ale také tím, že do metalové kultury přinesl dnes už ikonické gesto ďáblových rohů. Přestože nás opustil v roce 2010, jeho hudba žije dál a samozřejmě inspiruje další generace fanoušků i muzikantů. Takže Ronnie, všechno nejlepší tam nahoru a moc krát děkujeme za to, co jsi pro nás udělal. A my se teďka přesuneme k další slušný rockový muzice, jako například Pop Evil, Iné kafe nebo Lenny Kravitz, jeho Again z roku 2000.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
9: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
10: Petře, jedeme živě.
9: A sakra.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Právě nám na Rock Rádiu dojíždí Bruce Dickinson a je čas na to vyhlásit výherce dvou lístků na festák Legends Rocks Fest. Výhercem dvou lístků se stává Láďa. Napsal mi, čau, lístky do Hořic bych bral. Jezdíme od druhého ročníku v bandě 20 lidí, tak bychom mohli ještě pár rockerů přibrat. V Hořicích nejenom trubičky, ale i výborný pivko z místního pivovaru. A když se chce člověk schladit, tak šup přes kopec na úžasné koupaliště Dachova. Takže Láďo, moc ti gratuluju a koukejte si to pořádně užít a samozřejmě s fotkama z festiáku přece počítáme. Prosím vás, a kdo jste nevyhrál, tak nesmutněte, protože rozdáváme lupeny každý týden.
1: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
0: A do konce hodiny nás čeká Metallica, Miroš Majda s jeho Lavinou a nebo AC/DC Thunderstruck.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
10: Asi 100 000.
9: A ty s tím nic neděláš, jo?
10: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tožpak na právníka.
9: No prostě jdi na epohledavky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
10: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
9: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. epohledavky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz. Rock Radio. Rocková muzika.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Výstraha meteorologů před požáry platí pro 5 krajů, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Pardubický a Vysočinu. Důvodem je pokračující teplé a suché počasí. Lidé nesmí v přírodě rozdělávat oheň, kouřit ani používat přenosné vařiče. Riziko hrozí i při používání zemědělské techniky. Koukněte na doklady. Stovkám tisíc lidí letos končí platnost řidičáků, občanek nebo pasů. Při vyřizování řidičského průkazu nemusíte na úřad, ale můžete využít portál dopravy. Elektronické podání žádosti je rychlé a bezpečné a průkaz si pak vyzvednete ve výdejním boxu. U ostatních dokladů se musíte dostavit osobně. Spalovna odpadu u Čeperky bude. Elektrárna Opatovice na Pardubicku má totiž pravomocné stavební povolení. Obec Čeperka dlouhodobě vystupuje proti stavbě, ale většina podaných odvolání byla zamítnuta. Lidé ji dokonce hromadně odmítli v referendu. Nic na plat. Kontroly hraček odhalily řadu nedostatků. Česká obchodní inspekce zjistila chyby u více než poloviny kontrol. Kolik pokut rozdala, prozradí mluvčí ČOJKY František Kotrba.
2: Celkem 58 pokut na místě v souhrnné výši 157 tisíc korun a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun.
1: Česká obchodní inspekce zakázala prodej hned 60 hraček.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude jasno až polojasno, během dne zejména na severovýchodě území až oblačno a výjimečně i nějaké ty přehánky. Nejvyšší teploty 29 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty taky 29 stupňů.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov pozor na komplikace. Na 68. kilometru havarovala dvě vozidla. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě jedno upozornění z Moravskoslezského kraje. Na silnici 68 u obce Most u Jablunkova leží na vozovce předmět, který komplikuje provoz. I tady je potřeba zvýšená opatrnost při průjezdu, takže ať jedete kamkoliv, tak hlavně opatrně.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Čau, rockeři. Páteční odpoledne jede dál. Za mikrofonem vaše víkendačka Kája. Dneska nejenom místo Péti a Kuby, ale i místo kapitána. Ale nebojte se, všechno bude. V této hoďce se podíváme na nějaký novinky na našem webu a taky se nám jedna hvězda vrátila na stage, takže se taky koukneme této hvězdě na zoubek. Ale víte co, už to dál nebudu tady okecávat a dáme si pořádnou dávku slušné muziky, jako například Daniel Landa, Offspring nebo Amaranth a D-Nexus.
0: Rock Radio.
5: Much good. Come from the root of power. One.

0: Tak to byli Lordi a jejich Hard Rock Hallelujah z roku 2006. Hele, prosím vás, jo, na našem webu Rock Rádia, rockovýradio.cz máme nový trička. Tyhle kousky nesou poselství Slušnej rok je všude doma a na zádech máme i názvy měst nebo vesnic, tak můžete zkusit najít svoji domovinu. A kromě našich nových triček jsme doplnili i montérky a kraťase. A abyste na zahrádce měli na čem ležet při poslechu našeho rádia, tak i dokonce lehátka. Tak šup šup na náš web a určitě si něco kupte. My se teďka přesuneme na další dávku slušný rockový muziky. Čeká nás třeba Harley, Alan and Land nebo Bon Jovi Wanted Dead or Alive.
1: Rock Radio. Víme, kde se co šustne.
2: Kde se co šustne.
1: A každý den vám o tom taky řekneme.
2: Každou hodinu na Rock Radio.
1: Hrajeme rockovou muziku. Vybíráme pro vás nejlepší klasický kousky.
2: Co se děje?
1: Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje.
2: Rock Radio.
1: Opravdu víme o všem. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
10: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ.
1: Nejsem zklamanej, ani zrazenej, jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamanej, ani zraněnej, ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Legenda Bryan Adams právě dohrál na Rock Rádiu a u legend ještě zůstaneme, protože na koncertní parkety se nám vrátili Bon Jovi. Vystoupili v New Yorku, přesně řečeno v Madison Square Garden. Jedná se o to, že John Bon Jovi, frontman skupiny, měl operaci hlasivek a tak po 4 letech si řekl, že je čas se vrátit. A vrátili se ve stylu, zahráli totiž pecky jako novějšího rázu, tak samozřejmě i ty známější, jako It's My Life, Living on a Prayer nebo You Give Love a Bad Name. Tak doufám, že se postupem času vrátí i sem do Čech. Vy, víkendějáci, moc dobře víte, jaký já mám na tohle názor, že se takhle vrátili a že vlastně tak jako uctívám, protože jsme se o víkendu bavili třeba o Axlu Rosovi. Takže úplně stejný pohled mám právě tady na Johna Bon Joviho a jenom se klaním. Takže Bon Jovi pokračuje a my taky pokračujeme společně s Citronama Queens of the Stone Age nebo Halloween This is Tokyo, ale ještě předtím trošičku kultury.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
10: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz. Tentokrát...
0: Děje.
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na hrad Točník.

0: městě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
1: Migové.
0: Harley.
1: Krucipisk.
0: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na alza.cz!

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Počasí přeje koupání, víkendová předpověď slibuje slunce. S občasnými přeháňkami, ale teploty příznivé, místy naměříme až 30 stupňů. Pokud dáváte přednost přírodním koupalištím, o kvalitě vody se víc dozvíte například na webu koupacivody.cz. Češi jsou mistři podvodu, alespoň podle výroční zprávy policie, ze které vyplývá, že právě podvod byl loni nejčastějším trestným činem. Strážci zákona řešili skoro 19 000 případů, a to je o 5 000 víc než v roce 2024. Policie dnes na svém webu zveřejnila celkový stav kriminality v Česku, tak se můžete podívat. Vládní strany válcují opozici. Podle volebního modelu agentury Median si hnutí ANO dál drží výrazný náskok. Ve volbách by nyní získalo 34% hlasů, druhá ODS jen 13% a třetí STAN 12,5%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. A nakonec se vydáme za zvířátky. V brněnské zoo se vylíhla dvě mláďata sovice sněžní. Odchov tohoto druhu není vůbec jednoduchý, říká mluvčí zahrady Jan Bedřich.
2: Tento druh je přizpůsoben chladným oblastem severu a právě vysoké letní teploty představují pro mláďata velkou výzvu. Naši ošetřovatelé proto během vlny veder nosili k mláďatům led, který pomáhal mláďatům alespoň trochu zpříjemnit horké dny.
1: Malí opeřenci si pochutnávají hlavně na myškách, ale jejich jídelníček doplňují také kuřátka nebo potkani. Tak dobrou chuť a mějte krásný večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude jasno až polojasno, během dne zejména na severovýchodě území až oblačno a výjimečně i přeháníky. Nejvyšší teploty dneska 29 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 29 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Pozor na Vysočině, pozor na nehodu na silnici 402 Ustonařova na Jihlavsku. Srazila se tam dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění. Na místě zasahuje policie a projíždějte se zvýšenou opatrností. A komplikace hlásí také Karlovarský kraj. V Chodově na Sokolovsku je kvůli spadlému stromu neprůjezdná Husova ulice. Do stromu navíc narazilo osobní auto a na místo míří hasiči. Pokud můžete, zvolte raději objízdnou trasu a ať jedete kamkoliv, hlavně opatrně.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock navzájem.
3: Ahoj, ano, správně si říkáte. Však toto není kapitán. Hele, jako mohla bych zkusit ho zaimitovat, jo, ale kapitán je přece jenom jeden. A ten tady dneska bohužel není, ale jsem tady s vámi dneska já, Kája, ale nebojte se, rok na přání právě začíná, takže volejte, pište a já vám splním vaše přání. Teďka ten, to rokový přání nám třeba začnou Toto a jich Afrika.
0: Rock Radio.

Legendární Toto a jejich Afrika právě dohráli na Rock Rádiu. Napsal mi Míra, ahoj, šlo by dnes zahrát Five Finger Death Punch My Nemesis na kioseku dvou přátel v Netolicích. Dneska děláme špekáčky a všem rockerům. Tak Míro, samozřejmě, že ti to tam pustím. A hlavně dobrou chuť a ať chutná. Takže teďka už Five Finger Death Punch a jejich My Nemesis na Rock Rádiu.

Právě nám dojíždí Revolution Renaissance na Rock Rádiu. Napsal mi Míra. Ahoj Kájo, zdraví tě Míra. Moc jsem se na tebe těšil. Já jsem se na vás taky strašně těšila. Byla by si moc hodná a zahrála nám všem skupinu Rybičky 48 a slibuju, že nebudu pít. Moc děkuju. Samozřejmě to tam pustím a za chvíli už vám to začne hrát. A já bych ještě tuhle tu písničku chtěla věnovat jednomu kamarádovi, který to včera trošičku přebral. Takže Rybičky 48, slibuju, že nebudu pít. Pecka z roku 2015 právě teď na Rock Rádiu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr CZ.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Legendární Guns N' Roses Ach November Rain dohrává na Rock Rádiu a Vláďa si přeje Megadeth Another Bad Day. Takže Vláďo, posílám ti to tam.

0: Právě nám dojíždí Judas Priest. Právě nám dojíždí Judas Priest a Lucka by si přála cokoliv od alkoholu všem super lidem. Takže právě nás čeká alkohol a jejich pojďme se všichni napít.
1: Rock Rock Radio.

0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
10: vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
12: Vše pro bagr CZ.
13: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
12: Vše pro bagr CZ.
14: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
15: Potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Legendární Kiss a je Shout It Out Loud z roku 1976 a napsala mi Jana. Zdravím do ráda a prosím o zahrání písničky od Škvoru Vizitka. Byla by pro všechna, co poslouchají a hlavně pro mého milovaného manžela. Moc děkuji. Zdravíme manžela a právě teď k vám letí Škvor a jejich vizitka z roku 2008.
1: Rock Radio.

Powerwolf a jejich We Drink Your Blood právě dohrálo na Rock Rádiu a napsal mi Jára. Zdravím, bylo by možné zahrát písničku od Nothing More Angel Song? Děkuji. Samozřejmě, že by to bylo možné a právě vaším směrem, rockeři, Nothing More a jejich Angel Song.

0: Legendární hlas Freddieho Mercuryho právě dozněl na Rock Rádiu. A pokračujeme dál v našem rockovém kolotoči. Napsal mi Honza. Ahoj Kájo, když dneska slaví narozeniny Ronnie James Dio, zahrála by si od něj prosím třeba píseň z éry, kdy byl v Black Sabbath Heaven and Hell. Bylo by to pro tebe a všechny rockery. Honza si přál a já vám teďka doručuji Black Sabbath a jejich Heaven and Hell, pecka z roku 1980.
1: Rock Rádio. Slušná muzika.

Právě nám dojíždí Pretty Maids Little Drops of Heaven na Rock Rádiu a my pokračujeme dál. Napsal mi Míra, ahoj kapitánko. Prosím o zahrání písničky Halloween by the Name od Iron Maiden a bylo by to pro všechny, co sedí v práci jako já a taky pro tebe, díky moc. My jsme se teda domluvili, protože tuhle tu písničku tady nemáme, tak jsme se domluvili na tom, že pustím Iron Maiden Fear of the Dark. Takže teďka už nás čeká tato ikonická písnička z roku 1992.

0: Legendární Iron Maiden a jejich Fear of the Dark právě dohráli na Rock Rádiu a náš kolotoč roku na přání stále nezastavuje. Mám tady stále volné místa na písničky na přání. Takže si koukejte psát na Messenger Rock Rádia nebo volat na číslo 725 844 424 a já se pokusím vaše přání splnit. Mezitím si dáme tady lehký, krátký reklamní break.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
1: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pod i spodek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, BRDS.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
12: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

Kurt Cobain právě dohrál na Rock Rádiu a dostala jsem další vzkaz. Ahoj Kájo, konečně super příjemná moderátorka, to mě moc těší. Prosím o zahrání písničky od Tokyo Hotel, jestli nevedete, tak Dimitri třeba Adie. Bylo by to pro moji milovanou vnučku Elču a posílají to její děda Květoš. Děkuji moc, jsi super. Já moc krát děkuju a teďka už k vám poletí Dimitri a jejich Adie. Zdravím Elču a zdravím i tebe, Květoši.

Legendární Rolling Stones a jejich Angry právě dohráli na Rock Rádiu. Napsal mi Jose, ahojky Kájo, prosím o Fear Factory pro manželku Ivču. Ahoj Ivčo, makáme na bytě a teď si dáváme pivko na zahradě. Děkuji Jose. Tak ať chutná a ať se líbí Fear Factory Lynchpin právě teď na Rock Rádiu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
2: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně. Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
10: Přejedeme živě.
9: A sakra.

Legenda Ozzy Osbourne a jeho No More Tears právě dohráli na Rock Rádiu. Ach, ten Ozzy prostě, to je hlas, to je persona. Prosím vás, napsala mi Terka. Ahoj, prosím, zahraj pro našeho 8letého rockera Kubu a pro všechny posluchače Miro Šmajdu nebo Terapii. Děkuji, Terka. Takže já už tady samozřejmě mám ready Mira našeho. A ještě bych k tomu spojila jeden vzkaz od Petra. Ahojky, kapitánko Kájo, zahrála by si nám něco od alkoholu, nejlépe spalovače chlastu. Po celodenní práci na louce už sedíme v pergole a popijíme studené pivčo a děláme burgery. Díky, zdraví Libor a Petr z Chrumětína. Já vás, pánové, zdravím a bohužel alkohol už nám hrál, takže výběr byl na mě, takže jsem vybrala takovou tematickou písničku Kabát žízeň. A já bych se ráda i teďka momentálně rozloučila. Uslyšíme se za pár hodin, protože zítra jsem tady od 7 do 13 a já děkuju, že jsem tady mohla bejt. Mějte se krásně. Čau. Rock Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Aktuálně nejlepším tuzemským motokrosovým jezdcem je Julius Mikula. Jak by nejspíš pravil Jara Zimmermann, můžete o tom vést spory, můžete o tom pochybovat, ale to je tak všechno, co s tím můžete dělat. Pro Julu se teď chystá vrchol sezony. Tuzemský závod mistrovství světa v lokti. Říkal jsem si, že ho tady nechám v klidu a k mikrofonu si pozvu jeho manažera Pavla Schneidera. Jenže Pavel mi při povídání prozradil, že s tím klidem to u Juli nebude až tak žavé, protože on potřebuje rachot. Dokonce i tam, kde byste ho moc nečekali.
2: A Jula, čím víc lidí utratě, tím je to vždycky lepší. Já bych potřeboval lidi na trénink. Já bych potřeboval aspoň 10 lidí, aby stálo kolem tratě, vždycky by ten trénink měl úplně jiný náboj, ale Jula to má rád.
1: Co ještě Pavel Schneider prozradil? Třeba to, jestli počítal s tím, jaký progres letos jeho svěřenec udělal. Že vládcem nad stupenkami na závody není ani Jula, ani Pavel, ale Julova maminka. Že v týmu Osička MX panuje skvělá nálada. Ale všichni jsou si vědomi toho, že jestli pojede Jula tak jako dosud, může se stát, že přijde laso od továrny. Prostě bylo toho dost, vy si povídání s Pavlem o Julovi můžete poslechnout již tuto neděli, stačí maličkost mít po 15. hodině zapnuté Rock Rádio a brát to tak, že je to příprava na loket, kde si bahňáci dají sraz už za 14 dní.
0: Rock Rádio Motokeci.

Zapomněli jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půlitry, to máte ponožky, to máte dětský.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
1: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
2: No, rozfláká se.
1: Právě, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
3: To není náhoda, taky ta slavná Polka Madame Curie Sklodovská, sko?
1: No?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonové lodě, v životě jste neslyšeli větší hovadinu.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave, beton nemůže plavat, ty vole.
1: No tak. Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavní místo Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo, vole, říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš. Nemůžeš. Nemůžeš.
2: No tak to je mat.
1: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější rekrant, jakýho jsem ty viděl. Ty, Garde.
3: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
3: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.